know that you need me. Matej mieše za nas runi ižo temu přeladku do dženstnišeho rania a tiež hučpnu môžu vám nitko podač, hač došte z tých svišime mezdrujem tute titule. V kreji hučpu spieva Greta Čolichec zromadne z Nový dobu. Tiež Teju Hantušovu svišime ze Syn zakuzvana. A zama šo svoj čas, vodem spieva džens ráno tu Michal Cyš. A netko, že tu viezo dále a to s Mirčinom Veclichom.

0: Rečni kučik. Srpski rozglasu.
1: Džencarano s dr. Zonju Vilkovi.
2: Ljubi připosluchario, znajete rozdíl mez porodom a narodom? Popravom dže vo samsne podavk, dže čo přinže na svět. Ale je tu rozdílna perspektiva. Dže čo so narodí, a to je spočatk jeho živenja. Mač pak dže čo porodí, a to je proces, kýž úspěšne zakončí samodruosť. A to vejde tež k odpovědným rozdělám při užívaniu substantivu porod a národ a jeju odvodženku. Tak bychu nedávno rozestajenia vokúho zaurenia porodovéje stácie Kamenskeje korunie. Nemôžeme tu rečeť vo národovej abo národnej stácii. Mač pak je po porodže vúčerpaná, ale zbožuná. Na druhým boku klinčí trochu dživne, když rekneme, že je nichtu od poroda slepe. To je, jako by mač při porodže svojeho dživča voslepiva. Tož prajme račo, že je človek od národa slepe. Druhý je od národa budešan a človek má od národa hač do vysokeje starobe vuknič. Časopisu Mačice Serbskeje pak sem namakala provokantne přísvovo. Štož mazuch je od národa lošt do nerjada Vopkova.
1: Tak nech je. Praj dr. Zonja Vilková džencnišim rečnem kučiku. Časač menšinu do napol šestčistem je.

0: Natasha Bedingfield, dobie tu pala nas serbskim rozvosu. Šestči menšinu, do šestčich, nitko s dupkom je, a tuž přepodam nitko svoo do Nibelčic.
1: Nábožné svoo.
0: Tute ma dženca Tadeja Bedrichec.
2: Bo reči, šetco. Nic jenoš je v ulkých dživách, abo v božim ši. Ale v kuždom vokomiku. Tuž prašenje nie je, hač von reči, ale hač se zvolnju při posluchač. Dola buď skedjnju, přetož tež nepřečel reči. Von reči samsno reč. Ale nic se samsnem vodpoladom. Von sujet vile, živi strach a čiri dospěcha. Je ovo se vabjace a votre, dokož boje se mira a pokoja. Von chce nemje a zvadu mi s čurikami. Von chce všitko to, što šbo zacpiva. Siš nepřečel reči, rošče čeža. Ale siš dokvane sluchaš, slyšiš, so je Boži vůz hineši. Vůn ne treba reč, so by slyšaný byl. Vůn přijde mělčo, ale nie se váhu. Vůn tyš úžaduje, ale bez toho, so by tvočil. Vůn koriguje, bez toho, so by zasudil. A samo, tyšče na češky počvoje, dary on tvoje vůtrybe mě, kotry svět vůjasnič nemůže. Dohle, ne prúje jenuš vus, ale prúje, šo by tebi zavostaja. Tam, když bo reči, zvostavaja mir, spokojnosť a čišina. Všetož viernosť haru netreba. Ona treba jenuš vútrobu, kotráš je čiša. Votevriena a zvolniva doš, so by ju slyšava. So by Boha slyšava.
0: Nábožné svoje knýma dženca Tadeja Bedrichec z Nibelčic na doku a zamovitosti tam mi šie v osadech.

0: Čehodla? Kad? Što? Lexia, praši so!
1: A kajku temperaturu je v nameriu?
2: Jeda hižo pipoval?
1: Haj, sem ju nrune svišal.
2: Polada moj. No haj, termometer pokaza 8,5 stopňu.
1: To ježno zimica, ľuba Josefina.
3: Dobre ranje, vamaj. Što s tobu je, Josefina?
2: Mam zimicu.
1: Todla mam dženca sam snedač, abo?
2: Mi so niče nohce.
3: Z čim staj temperaturu miriwoj?
1: Z našim digitalnym zimicom termometrom. Mamy tola jene štutun digitalne.
2: Mama tola stajne vodem bojda, so mieše vona cili hinajši zimicu termometr.
1: Ale to byšet 40 litami.
3: To trichi, hej. Ale on je podobnie digitalnemu funguwał. Jenoš so nejewaju digitalne, viac tak strašne. Kaj štunkiš užiwaše so dječatstve vaju staršeju.
2: V ním byše nekaký metal, abo? Tak so tola pojeda.
3: Haj, celé pravje. Živé slebro. To je jeničký metal, kiš je při normálnej rumnostnej temperatúre bežite, a so za termometre užiwaše. Tute bežite živé slebro, termometre z přiberací temperatúru rouce stupaše. A dokáž by otvonka na termometre skala ličbu napísana, si mu dokladnú temperatúru očítač.
1: A što je potom strašné při tým?
3: Púny živého slebra sú strašné a jedojte, když z termometra vúbeža.
1: Aha!
2: Mamie sú voni by pistóni tedy junú zimicu merili, vona drudu poveda, so rúne takým termometrom. V kotrem chceše živé slebro.
1: A što by rezultat?
2: Votvama na špicka v rice, čehož dla dobieše vona na to ne dom do korunie.
3: To je vizo strašná vec. Šako nichtu rec nemože, dokal je živé slebro při tem tvochnevo.
2: Tak je.
3: To soči dženca viace s digitálnym termometrom stač nemože. Vústro so spiešne zaso ľuba Josefina.
2: Ďakujú so.
1: Josefina, chcemu ešte raz mieriť, snano je temperatúra mestom žnoza soniša.
2: Moje dla.
3: Riane Jane vám aj přeju.

0: S dybkom naposled Michie.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
2: Kaj zdjeli?
3: Dobre ranje. V cerkvi Sv. Petra a Pavlova v Hodžiju tu kvilu portal a pobočna vrota zatvarja. Kaj še zdjeli srpski superintendent Kristof Rummel, so 4 drevane vrota odpovednje pomnikoškety ponovič dali a dalše kompletnje znova natvarič dali. Dževa je venkec plidanja z vodruha preuzava, kotraž je na zakralne mobilja specializovana. Vjacač cištročine vúdavku, nieže 140 euro, je evangelsko-lutorska krajna cirkej Zakske preuzava, zbytk ma hodžiska osada sama pfačič. Cirkej v Hodžiju obstí lica 950 let. Vjacerim väčším staroniam v Horní Vúžice pobrachuje ladanský personál. Janek Vočo informuje. Nitko nedom tun zvuk šinže, to dobíme ešte raz tu ladač a otrač.
2: Kaj zdieliš u budeské horňovúžiske kliniky, redukuje to dla kapacitu ve biskopičanskej starovni o nemalé 100 miestnú na dohromade 207 posta. Z napravu chceťa dom dôvodobne zakovač. V menších staroniach, kaj štych karite ve Budešine, Sviateje Moniky ve Kamencu a Sviateje Ludmile ve Krosčicach, ponu tomu vulke čeže personála dla nemaja. Kaj šrekne vednica kroščanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personála ve domje s 62 miestnami.
3: Menšie staronje moža lepe na vúpade personála reagovač, tak Venclova. Přichod žítanje ve učinje stej na račkach, kaj še zdjeli rečnik závoda Agravis Raiffeisen AG, nemoža vykovarniu žita hižo viac civiletovo pospodarič. Za příčinu mienuje závod predovšem stupac údavky za logistiku a vúďažovanie stejnišča, kaj štež přibierace nároky na kvalitu. Tu kvílu tam prúja, hač nemoža odnožku za čas žňu sezonálne dále vúživač. Ukadžišča za to je hospodárstva organizatorisce z opravdžomne koncept, ktorý štú kvílu zdjevaja. V hučinjanský žitarni sú dotal trédu prúvali, skvádovali, kajšte špicu za skut predávali. Sič za serbskú reč a regionálnu identitu Zari pýta za klitu nových kurzistov a kurzistky. Kajše zamujči z džela môža sa zajímce vodnitka za cieči intenzívny rečný kurz serbšine s mienom Domaj Přízevič. 12 miestnú Zari má. Hač to 1. októbra požadania přijímuje. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve vúľkých žárach jednaču ľudí ve tu kvílnym druhým rečným kurzu serbsce. Kurs spichuje tej závožba za serbský ľud a zviazkuje ministerstvo za nutskone, nošo je domovina. V obsi Džerio Lesa pola Mivora za koci špuchu za dále vedenie vohožanské jame vúsvojene skorža dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajše zdžili Zelená liga Kočebus ve svojom aktuálnom vokolniku, nie súdnictvo hišče vo skoržbe rozsúdživo. Tohodla chceža skoršbnice náležnosť dženca ve onlineovom seminári tematizovač. Pravíznik predstaví miestrujem argumentáciu potrešených v obsedžeriu, ktoré šanze vústavová skoršba má a čohodla sú vúdani juristisce dále za škyt klíme vojovač. A to vone bychu naše povestče, kýž namakače dále na našej internetovej strone a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
3: Žive slibro Budešine pokaza dále 13 stopňov, čaja širým ročele na nebiu, hač došipovňa miasto tu a tam všetko zasora spodišťovač, hakle poponiu so potom trošku uvedri, noce mimo potom suchovo stač a juce, to zmejme tuž do slunca a bude čoplišo, čenca to zaleze žive slibro na maximálne 22 stopňov ve biu dňa.
0: Netko tu zaso všetko trichy s našimi džinglemi a zvukami a tiež na púčach a na drohách dále všetko trichy tam je šo poradku. Jeli za mače vy za nás nekeke škúli informácie, štož púčo droj nastupa potom nás rade zazvonče, pak pod Budešin 7.44 kešprejne zazvoniče abo narečiče abo napisače nám pojesť naši app MDR Serbia to celé jednore funguje.
1: Serbský rozvoz.
0: Ani se než písač a pojistče narječeč, da možeče ale tež fota možeče nám z naši app MDR Serbia svač, tež to se vizob še co veselime, všestekí rajnši postru tu do studia.

0: Heisa, jednich nie ničoho šo, hač so ráno pelči ich hona čuva všetkých vubuči, za druhých je to zase známio so se jemu deriče. Hač nukle, kokoše, kačky abo podspule, drobne skot maja mnose doma. A jen lubuja, kajše je beno šota, kozarcach a sušecach na zaniu.
1: Za jedno svojbnym domom bola Serbinec v Kozarcach hubšie striva so zelená úka hač k rece, při kotrež šumia vulke listčové štome ve Viciku. Tam pasu so kokoše Michaelis Serbinovie. Nedom podľa má ona pod sadovcom vauku, blítko a koščostejo. Leca menujúce svoje ľubušky sama škita pšet vulkými ptakami.
2: Jasný, podľa stava, to je jen taký šiličov. Najmo tu votorka, dele šile, či celé nagle, dele. A ja som lečo, nejo žanú mu dosanč, ja som mu amajú kúke koščo. A to pa šiom glejpo nemo spútal, a čúni si ja putla z toho. Azo, zajmo to šunia, ale nič s mojimi kúkošami, sú moje.
1: Viac hač cice či kokošu Michaeli Serbinova má junu čorno-bieve mišané a junu oranžojte. Šitke sú romadže ve vulkým kúrencu, kotrež sú jej synojo k nároninám natvarili. Za to seda je potom tej šieka, abo dobrá kokošaca pečen. Družiny kokošku je sa jej Michaeli Serbinova dokladne upytala.
2: Dele, te oranž, sem pa si ja dala, dokud si ja cova jemu tu na barbu meč v nizozemské posvač. A to sem ja, hej, ja sem ja v koštoč šieko, sem si ja dala posvač. A voto sú odvali 22.
1: Kišnetko po zarodže dundaja a zelené trave pikotaja. V Sulšecach pola Marion Suchec je to podobné. 24-letná nima pak jenož kokoše, ale tež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musím najať, že ho činí kvázi tá hygiena. Když jen kus o tom přemysluje. To když je potom ty nesmžák, potom mazané ty vůko stáč, to jen potom vůpoře lada, jen z najmenšia kůže týždňu ty doby čisto činč, hej, jak týnka byly zvířat, a jen potom ty máky, byly kokoše nukle, ne, to by jen ty vyliče, kus jace činč, hej, v zimu může jen potom kus dyle ječ, ale potom ty lada, co mají jen do švitoratu.
1: Zorno za pizzovanie bere nedom od vesnana, a syno za skot cíva svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona sa potom voušo dokoľa okolo zvierato stará, haj samo jejka doma v ulenie.
3: To som ja poľa to šišla, dokáž mu sme junu obo dvojice, moje milí, malke čivky, sme rádi, som o to starala. A potom sme moju mač prašala, to ona, ja som prvú prašala, Marin, što si ešte k narodinám chodám več, a potom spravala, aj jen brud automátov, než to bola.
1: Trošku neušidne dá za modostnú šak to je. Přišem, za Marion súša to k tomu. Runie tak, kajš rezanie. Nukle hižo sama zareza, za kokoše má pomoc. A na koncu má celá svojba nešto nabliže.
0: Kačky, nukle a kokoše na svojske zároče plahovač, špicovač a potom naposled kvizotiš zakytovač, o tem je Benošota rozpravil. Domiace skut tunčako nie je jenož dživo, ale ústodu tiež zábava a veselo, kajš je zoniu. A tiež ja sovi zostajne veselu, deš mi rano honač budži. Pola Nikoškuli, z vás to zavište tiež tak je. Dobre, nie. Nitko budžíva srbský rozvoz.

přesač menšinu, dosud mich je, tule su naše pokyvy. V Zicach tam pola Špitankec je dále stavizniska Vustajinca skvátnostne jubilea widžeč, a to netko v tudženju po jubileju. Zajemce môža si už jedne mies popúdňu 4 a večerom 6 vobladač. Studio Liška přinese medie na serbske se, dženca a jutce može če se to nebylčicach vobladač, tam pozastanu mobile studia Lucie od rania dživečich do popoudnia na pol 4 na svijenske vuce. Přeprošeni su, mali kajštiš vulce, potekim džiči, seniorojo, šitce, potekim, može če tam nuje djece vuspetač, abo tež celé jednorje s vašim šmoratkom nimo pšinč, jeli mače nekajke škule i praš abo čeže. Dženca zetka so budeska mieščanska rada, a to popudňu 4, tež zajemce se vieso vútrobne na posiedženie prošení. Kroščanska gmenska rada zetka so potom juce večer, a to na posedmich v Gratuni vonju vie v oboru Horkach. Po hodine pozdíša potom sa gmenská rada pančicach Kukovie záji sedmich v auli šule Čišinského. A podľa nejme tiež kečplivé hižo raz na konstudženia. V budešine šako svedča cvý konstudženia Staromieščanský festival s zabavnými hučbami 19. a zážno 20. listotka vedže nás piatk Serbská komorná filharmonia z Budešina tak rec direktne do nádružných kofijúniu a báru miesto Sevilla, Barcelona a tiež Paríza. Valčíky cedža zárač, ale tiež serenáda a polku od večera sedmich na vonem dorošču do miestče.

0: A moj z Matijom džampme moj, skoči moj, netko da povješču, pšetož je na povosmih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matij Džisvauk.
2: Dobre ranje. Viacerym viečim staroniam v honi v Užice pobrachuje ladanský personál. Janek Vočo informuje.
3: Kaj zdjeliš u budeske honio vužiske kliniki, redukuje to dla kapacitu ve biskopičanske staroni u animale 100 mjestnu na doromade 207. Z napravu chceća dom doodobnje zakovač. Ve menších staroniach, kaj štych karite ve Budešine, Sviateje Moniki ve Kamencu a Sviateje Ludmile ve Krosčicach, pono tomu vulke čeže personala dla nimaja. Kaj šrekne vednica krosčanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosť personala ve domje z 62 miestnami.
2: Menše staronje moža tež vlepe na vúpade personala reagovač, tak Monika Venclova. V cirkvi Sviatiju Petra a Pavova v Hodžiju tu kvilu portál a pobočne vrota zatvarja. Kajž zdjeli serbski superintendent Kristof Rome, sú 4 drevane vrota odpovedne pomnikoške te ponovič dali a dalše kompletne znova natvarič dali. Dživa je venkec splidania z vodruha převzala, kotraž je na zakralne mobilia špecializovana. Viacač cištvorčine vúdavku, niedže 40 000 € je evangelsko-lutorská krajina cirke Sakske převzala, zbytk má hodžiska osada sama pfačič. Cirke v Hodžiju obstí leca 950 let. Sič za serbsku rič a regionalnu identitu zari, pyta za klitu nových kursistov a kursistky. Kajša zamujči z džela, moža so zajemce vodnitka za ceči intenzívny ričný kurs serbštine s mienom Domoj Přízevič. 12 miestnú zari má, hač do 1. oktobra požadania přijímuja. Od letuša apríla vúknie na krabatom vúdvorju ve vúľkých žďarach jednače ľudí ve tukvílnym druhým rečným kurzu serbsce. Kurs spichuje tej založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo projekta je domovina. Přichod žitarnie v hučinie z tej naračka. Kajše zdjeli rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG nemoža vykovarniu žita hižo viac civiletovo pospodarič. Za příčinu mienuje zavod predovšem stupace údavky za logistiku a vúďažovanie stejnišča, kajš tež přiberace nároky na kvalitu. Tu kvílu tam prúheja, hač nemoža vodnožku za čas žňu sezonálne dále vúživač. Vúkadišča za to je hospodársa organizatorisce z opravdomný koncept, ktorý štukvílu zdživaja. V Hučinjanskej žitoni sú dotal trédu prúhovali, skvádovali, kajšte špicu za skut predávali. V obse Džerio Lesa bola Miloráza, kocíž buchu za dalevedženie Vohožanskej jame vúsvojene, skorža dále pred zviazkovým vústavovým súdnictvom. Kajš zdžili zelená liga Kočebus v svojom aktuálnom okolníku, nie súdnictvo ešte vo skoržbe rozsúdživo. Tohle chceža skoršnice náležnosť dženca v online seminári tematizovač. Pravíznik predstaví miestrujem argumentáciu potrechených v obsedžeriu, ktoré šance v ústavu a skoršba má a čerdla sú údaní juristice dále za škyt klíme vojovač. A to one bychu naše povieste, kýž namakače dále na našej internetovej strone Runetak, kajž v našej dámotnej app, kýž reka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro, te pokaza dale cínače stopňu, hač doši ponia vostane skýry pancate v horní Vúžice. Hakle poponiu sa potom trošku uvedri, noce mimo sucho vastač, júce zmieme zaso tojšto svunca a bude tež čoplišo. Dženca to, haj, dobíme sa spokojiť s maximálne 22 stopnimi.
0: Šitko klopve, šitko beži na pučach a na drohach. Tež z vašej strony nesme čence ráno žádne poky vydostali. Jeli zopak dole nešto vúľadače, nám to vyzo rado prajče. Pak tu zvoniče do štúdia Matije při telefónie pod Budušin 7400. Kýba zapísače nám povesť našej app MDR Serbia. Môžete s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.

0: Anieta wie so jeszcze niebieszo, hacz do dziewięćdziesięć minucy jeszcze wusowamy, a nietko przepodam słowo do niebelczyc.
1: Nabożne słowo.
0: Tute maczęca Tadeja Bedrichec.
2: Bo ryczy, przeco. Nic jeno się w wielkich dziwach, albo w Bożym psi, ale w każdym wokomiku. Tuż praśnie nie je, hacz on ryczy, ale hacz się zwolny psi posłuchać. Dola buď skedjny, přetož tež nepřečel ryči. Von ryči samsnu ryč. Ale nic se samsnum vodpoladom. Von cuje dvile, živi strach a čiri dospěche. Je ovo se vabjace a vodry, dokož boje se mira a pokoja. Von chce nemě a zvádu mě s čurikami. Von chce všitko to, štož bo zacpiva. Žiž nepřečel ryči, rošče čeža. Ale když dokvane sucháš, slyšíš, so je Boži vůz hýnaši. Vůn nie treba rýč, so by slyšaný byl. Vůn přijde mělčo, ale nie se váhu. Vůn tyž úžaduje, ale bez toho, so by tvočil. Vůn koriguje, bez toho, so by zasudil. A samo, tyště na češky počvoje, dary on tvoje vůtrybě mír, kotry svět vůjasnič nemůže. Tohle neprůje jenož vůz, ale průje, šo by tebi zavostaje. Tam, když bo ryči, zvostavaja mir, spokojnosť a čišina. Přetož viernoš haru netreba. Ona treba jenoš vútrobu, kotráš je čiša. Votovrena a zvolniva doš, zoby ju slyšava. Zoby Boha slyšava.
0: Nábožný svôk dnejma dženca na toku a zamovitosť či nebečanské vosady Tabia Bedrichec.

A na na násobu spievač môžete netko tiež ke tutem titulam. Junovo pleto spieva Michaela Melcerová. Vo dobrym králu spieva Andreas Keske. A vo novém živeniu Susan Himplová. A netko svýšime to najprv raz Matthias Kislinka, Lubosť dlhý ma dlh vun spieva a ste mi netko vosem henčinu pohasmich.

0: Ještě sač menšinu do napu dživěčich, nedom je a tuž poladněme do dženstnějších sakských novinů, potom veselí so tam na fuče Kerstin Krolua vulky foto jej v lokálnym džilu věnované postalit zárodnictvo Krolec ve Vůdvorju. Čeho dla kvitky z Vůdvorja prostředleje Džerža, tak říká dženstnější titul serbských novinách, kotruž věnuje so předuším tyž Kerstin Krolovi jako v osobině, Mateo.
1: Vočí, co dženca ráno řeči. A to čítame v novinách.
2: Hej, mi jest Serba, mi jest to przecież o dereczu, a serbskich kupców se jara waży, Kerstin Krolowa sakskim nowinam przeradzi. Lica, wie, a tyka cicci elementu za kamensku borsz, a z tym nic dosz, też we posadku kamenskie borszcze ma za florystu wulku zamujtosć. Hiżo niekotre lita koordinuje Kerstin Krolowa minuce rozdzielenie nadawku, zo niebe za żane zaronistwo przewyle dziła była, a zo by kuźle takrec dziel tohole krzewta było. Ona zjaza zaronika s komiteom Borsče. Wotladaja woto organizuje junu wobmiesac tež estajne blido za floristo z okoline. Haj, 12 floristo a floristko so pšitem rozmovia vo nových trendach, wob fačiznach a wotem, što je nového.
0: Jeli ceče viac zonič vo Krolec zárodnistvie z Vůdvorja, dženstnišim lokálnym dželu sakskich novinu, je jim vobširne artikel vienované.

0: Nicu. Ja si myslím, no ich z vás budžime my rozvozhonic stajne ráno péčich za serbské hučbu. Nechto školi pak votuči snanodeš ráno péčich vot honača do švunzasaras škričiari. No haj, čieni sa potom merzaja, druze so vesela, pretože je tobie zo známio zo sa honači deriče. Hač pak nukle, kokoše, kačky abo podspule, drobne skut maja mnoze z nás doma a jun tiež ľubuja, kež beno šota, kozorcach a zúlšecach nazoni.
1: Za jedno svojbnym domom bola Serbinec v Kozorcach hubšie striva so zelená uka hačk rice, pri kotrež šumia vulke listčové štome v Viciku. Tam pasu so kokoše Michaelis Serbinovie. Nedom podľa má ona pod sadovcom vauku, blítko a koščostio. Leca menujúce svoje ľubušky sama škýta pred vulkými ptakami.
2: Ja z nejo podľa stava a to je jen taký šiličov. Najmo tun v otorka, dele šile, či celé nagle, dele. A ja sem lečo, nejo žanú mu dosanč, ja sem mora moju kruke koščo. A to pa še on glejpo nemo sputal, a čuniš se ja putla z toho. Also, zajmo to šunio, ale nič s mojimi kukušami, s moje.
1: Viac hač cice či kokošu Michaeli Serbinova má junu čorno-bieve mišane a junu oranžojte. Šitke sú romáže ve vulkým kurencu, kotrež sú jej synojo k nároninám natvarili. Za to sedá je potom tiež jejka abo dobrá kokošaca pečen. Družiny kokošku je sa jej Michaeli Serbinova dokladne upýtala.
2: Dele, te oranž, sem pa si ja dala do kresiacova jemu tune barbu meč v nizozemské posvač. A to sem ja, hej, ja sem ja v koštorči jejko, sem si ja dala posvač. A voto sú odvali 22.
1: Kišnetko po zarodže dundaja a zelenej trave pikotaja. V Sulšecach bola Marion Suchec je to podobné. 24-letná nima pak jenož kokoše, ale tiež kačky a nukle. Šo ona sama lada?
3: Ja si musím najadze, že ho činí kvázi tá hygiena. Ještě kus o tom přemysluje. To když je ponte nesmžák, on má za nejde vůko stát, že on podpůže lada jen z najmenša kůže týždňu, kdy dobře čisto činč. Hej, jak týnka byl zvířat, a jen ponte má, kdy byl kokoše nukle, ne, kdy byl jen ty vyliče, kus jace činč. Hej, v zimu může jen pon kus dele ječ, ale potom ty lada, co má jen do švitoratu.
1: Zorno za pizzovanie bere nedom od vesnana, a syno za skut cíva svojba sobu nadživa, tak Marion. A ona sa potom vo šo dokova vokovo zviera to stará, haj samo jejka doma v ulenie.
3: To som ja po nato šišo, dokáž mu sme junu obo dvojice, moje milí, malke čipky, sme rádi, som o to starala. A potom som moju mač prašala, zvona, ja som obo prašala, Marin, što cíšte k narodinám chodám več, a potom spravala, a jen brud automátov, než to bola.
1: Trošku neušidne dá za modostnú šak to je. Přišem, za Marion súša to k tomu. Runie tak, kajž rezanie. Nukle hižo sama zareza, za kokoše má pomoc. A na koncu má celá svojba nešto nablíže.
0: Kačky, nukle a kokoše na svojské zároče plavovač, picovač a zakytovač viezo, o tom je Beno Šuta rozpravil. Domiace skut nie je než dživo, ale pustodetiš zabava a veselo, kajž je zoniu.

Merci, Bedel Kinačević, nedam je. A tu mam za vas ešte raz pokyvy do dženstnejšieho dňa. V Zecach pola Špitankec je stavizniska vústajenca skvádnostne jubilea s tiež netko týdženiu po svedženiu hýšče přístupná. Zajemce môža si už jedne mes popodňu 4 a večer 6 obladač. Studio Liška přinese medie na serbske sy, dženca a juce pozastanu mobile Studia Lišky v Nebečicach, a to od rania 9 do popodnia na poštyrioch na Nebečanskej Svidžinskej vúce. Juce zakonči sa Kamjenska Bosč, a to na podvimaj s vúčahom z miesta a na podživiečich ešte raz s Svidžinským začerom do mesta, z čeho je na reč miestčanosti a koncert orkestru. Hrošťanska gmenska rada skáčuje so júce večer v Gratuni Vonjovie v obore v Horkách, a to na posedmich. Po hodine pozdíša zetka sa potom tiež Pančičansko-Kukovská gmenska rada sedmich potekým v auli Šule Čišinského. To runja Pančicach Kukovie prosijúce zmierc zaradnického zjazka pri kloštorskej vodže Eduard Luman na riečnú hodžinu, a to od popodňacioch do navečera na pošestčich. Posledný raz za leca sče prošení na liečne kino do Stroze, do tamnišho biosférového rezerváta. Piat kmenice predstaja tam tragikomédiu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, večer 8.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca tady je Bedrichec z Nebelčic.
2: Bo řeči, všetko. Nic jenož ve vůlkých dživách, abo v božím ši, ale ve kuždém okamiku. Tuž prašenje nie je, hač von řeči, ale hač se zvolňu při posluchač. Dola buď skedňu, přetož tež nepřečel řeči. Von řeči samsno řeč, ale nic se samsnom vodpoladom. Von sujet vile, živý strach a čiri dospěche. Je ovo se vabjace a votru, dokož boje se mira a pokoja. Vůn chce nemě a zvádu mě s čurikami. Vůn chce všitko to, što se bo zacpěva. Když nepřečili řeči, roště čeža. Ale když dokvane slucháš, slyšíš, co je Boží vůz hýnaši. Vůn netřeba řeč, co by slyšaný byl. Vůn přijde mělčo, ale nie se váhu. Vůn tyž úžaduje, ale bez toho, co by tvočil. Vůn koriguje, bez toho, co by zasudil. A samo, když če na češky půjde,

0: Döb konje, knovemu šulskemu leto jo zabirajo se serska rada ve bramboske z kupvanim. Brach serskich zeptar jo nadale velika tema. Jadna udroga mežo byš digitalna ucba. To groni, až njesejže ukniki prietk zeptarja, ale prietk kamere a obrazoki. A serska zeptarka abo zeptar na drugem boku online veci redonjo naraz ucejo. Kute a drugim temam suse cvonki rade cora dorozmieli ze zastupnikami kupvanskego ministarstva ve njezjavnem posježenju. Cvonk rade a ekspertka za kupvanske pšašanja Delia Münchova rozkvadujo.
1: Toga jo to, co žluženje do viže, až se na šulach v abiturnem spojženku teke probitujo digitalne kurze za filozofijo a psihologijo teke francoščino a vatinsčino. To što probitovanje jo MBJS južo za to šulske leto rozširiva.
0: Podobne pobytovania za serbštinu hrštin jeho. To dej se zmieniš, za to má se pak hrští šake uvijaš a přepovedaš, groni Delia Münchova. Vna počmanjo, kak vážna téma jo.
1: Vždycky mi južo viele let, až se uvijo teke digitálna vúcba za serbštinu, aby teke mogla podpirovaš na uknuš serbsku rec. Aktuálne ešte sa najmocne pomína, dokuláž máme všetci veci šulu, že si o šešie vúcbu ešte ďalej viasť, bracha cepta jodla. A togodla sme sledný raž také v zjavnom posieženiu južo k tomu z MJSom prejedali, ale nie sme dostali dosť vetekronu a k tomu sme rozsúžili sa také s ďalšími zakonitami k tomu umieniš a to sme co racionili, ten proces sušči daležo a vo to búžame teke v pšidúcem zjavnom posieženiu zase informirovaš.
0: Veci detailu k aktuálnemu stavu ju serske digitálne úcby zgonijome s takým ve septembrie. Vo tej témie vás dále informirujome.

0: Tož, co ako dorosčone sersku rec uknuš se zajmujo za sersku kulturu, pen jo šula za dolno sersku rec a kulturu v Hošebosu ta prijetna adresa. A co ninto v novem semestrije šo pobitujo z šula, to jo mojemu kolego ju Gregor Klim ulicovala Viednica Uta Henčelova.
1: Jo, gaš, som ja taký dorosčone luž a popšovám ešte nic neviem. Cú rád serský uknúšť, co musím cíniť, alebo co mňa pobytujú tá šula.
2: Also, to je celé ľaško. Dokuláš, treba šo jano gledaš do našeho programového zešovka a tam jo vece ako píš a dvažaš rýcnych kurzov za srbšinu a tam my nepobytujeme jano kurzy za dorosčonych, pak také za žiši alebo za ukniku. To groni, až máme také konstitučenské kurze, alebo jeden kurz v Prosninách za ukniku, ktorý kšel na gymnázium hýš. Jo, also tá celá rubrika je tam zviezaná a vy môžeš v šakorákých rýcnych stavách do šakých kúbkov hýš a tam sersku rýc na uknúš.
1: Kaša ešte tak pšauje, neviem, kak derje, aber der Kotter Rigor Rätsniger Kursa bedeo ja hisch, schaut das denn am Pommerz, aber muss ja schon von Tomo Lujo jo Pommergasch pschitom.
2: Me obradu jo me tich Luji, se pschaschame kötere Sau, kötere Pschätznascha, wenn i maju, a pen gleda me der Kotter Rigor Kursa, wenn i be passovali, a pen groni me teke dem Mögu uprobiro wasch, we toschte kubze, a gasch wam tos bedova, pen mogu wenn i tam westasch, a gasch nits pen pütter me drugu kubku.
1: A mi jasem da jo teke Online-Kurse, ne?
2: To jo za tých ľuží, ktorých nemajú obžijen cas, abo bytle zvenka v Užice, te mogu tam teke se přizjavíš a tam dajú teke ceptarju, ktorých nebytle v Užice a te dávajú vúcbu venka online.
1: Nen to dajša nám pedaš vo nekotarich vieraškách, vetom epšidocem po líše a ja cetam neco vet studijnýko dňa, ten bužo novembrie, a má KI ako téma.
2: Ja. Ja, ja Wosobinski se zajmu jom kötere Chance me dostan jom přes KI za našu kulturu a za sersku rec ale teke kötere čache tam daju a my sme expertu přepšosili. Ja.
1: Wisst ihr, ich habe Corneli als teke zažiši, aber modostnych maša pobytovania coga tam bužo.
2: V nazvom semestr je máme zase dva možinské projekta. Jeden mjazenárodný, my ježeme do Pelskeje na Rétalský dvor do Pšelepa, do Lážepla Žilonéje Göre. Tam je smakanie modostných všakých menšinov, also Pelske, Ukrajinske, Vemske a Serske modostné budú tam a se zesnávaš z ich kultúru a rec. A tam môžeme retovaš, vandrovaš was a Kulturu sessna was also to buje sehr seimne a pen mame hüssi ja den nove Format britne rasme sme psigotovali es kommt jetzt Stefan om Göbelom ja den filmove Workshop a jaden tüschen tecke we nasumskirch posni nach mögu modosne is nim es kommt nie ja den film nage was a dogotovas wird werschinskich knigwo asto also wird idee wird werschinskich knigvo, až to rezanie, až to kenca toho filma. Also to bude se vie také zajímne. Veni mögu všetkne stupe toho filma, vania sobogotováš a doživíš.
1: Ta reca šula, ta je ho v mestče a viele zaredovanie je zavisče ho v mestče Hošebus, ale vysčo také duce v regionie, v Lubinie, v Kalovie, Zimkomorovie, v Grodku, Prošemie. Kak vážne je to za vás, vašo živo, až v také niži hinži kurze, Peter Vajošo?
2: To je všavie, also napríklad máme tam také rycne kurze, to je vážne, also za Pilsčinu a za Serbšinu, až to ľuže v báze, also na lanže, dajú možnosť na miestne tu sersku rec, alebo polsku rec uknúš, a pen máme také viele všetnosti tam, to je také vážne za dalidávanie viedy, wo serskich zavis nach wo kulturje wo rice also schückne theme kötterisch teluge tam gschemisch da su we zevem domuniske tovaris wo napschikwat we svem komerovie aber we kalavie aber samme we lubinje also te schidu knam majus we jützen ja apen mö tak der ja akmösch no jo psigoto jo mit ham organisiere jo mit dozento apen wenn ihr das dann nur tam te pschetnoski namiesten je
0: A šukne obšimješa, šukne kurze a termine namaka jošo v novem programovem zešoku za nazimski semester recneje šule. Ten zešok ten tøžen ujžo a božo namakaš na vjele mjestnach ve mistče a se vije v šuli a ninto južo online. To kroni je vednica Uta Henšelova. Dlejšu verziju togo rozkrona namaka jošo na našom internetovem boku pod rbb-online.de/zorben.

0: Dup konje k novemu šulskemu leto jo zabirajo se serska rada ve bramboske z kupvanim. Brach serskih ceptar jo jo nadale velika tema. Jadna udroga mežo biš digitalna ucpa. To groni, až nje seže ukniki predk ceptarja, ale predk kamere a obrazoki. A serska ceptarka abo ceptar na drugem boku online veci redonjo naraz ucejo. Kute a drugim temam suse cvonki rade cora dorozmieli ze zastupnikami kupvanskego ministarstva ve njezjavnem poseženju. Cvonk rade a ekspertka za kupvanske pšašanja Delia Münchova rozkvadujo.
1: Toga jo to, co služenje do viže, až se na šulach v abiturnem spojženku teke probitujo digitalne kurze za filozofijo a psihologijo teke francoščino a vatinsčino. To što probitovanje jo MBJS južo za to šulske leto rozširiva.
0: Podobne pobytovania za serbštinu hešte nie je. To dej se zmeniš, za to ma se pak hešte šake uvijaš a přepovedaš, groni Delia Münchova. Vna počmanjo, kak važna téma jo.
1: Ľudzime južo viele, viele let, až se ujo teke digitálna hudzba za serbštinu, aby teke mava podpirovaš na uknuš serbsku rec. Aktuálne ešte sa najmocne pomína, dokuláž máme všetci veci šulu, že sa všetci vúcbu ešte dále viasť, racha cepta jodla. A togodla sme sledný raž také v zjavnom poseženiu južo k tomu z MJS-om prejedali, ale nesme dostali dosť vetekronu a k tomu sme rozsúžili sa také s dalšnými zakonitami k tomu umieniš a to sme cora cunili, ten proces cúšči dáležo a vo to búžome teke v přidúcem zjavnom poseženiu zase informirovaš.
0: Vici detailu k aktuálnemu stavoju serskie digitálne úcby zgonijome s takým ve septembrie. Vo tej témie vás dále informirujome.

0: Chtošco ako dorosčone sersku rec uknuš se zajmujo za sersku kulturu, pön jo šula za dolnu sersku rec a kulturu v Chošebosu ta prétna adresa. A co ninto v novem semestrie šo pobitujo z šula? To jo mojemu kolego ju Gregor Klim ulicovała Viednica Uta Henčelova.
1: Jo, gaš, som ja taký dorosčone luž a popšovám ešte nic neviem, co rád serský uknuš, co musím ciniť, alebo co mňa pobytujú ta šula.
2: Also, to je celé ľaško. Dokuláš, treba šo jano gledaš do našeho programového zešovka a tam jo vece ako píš a dvažaša rýcnych kurzu za srbšinu a tam my nepobytujeme jano kurzu za dorosčonych, pak také za žiši alebo za ukniku. To groni, až máme také konstitučenské kurze, alebo jeden kurs v Prozninách za Ukniku, ktorý kšel na gymnázium hýš. Jo, also tá celá rubrika je tam zviezaná a vy môžešo v šakorákých rýcnych stavách do šakých kúbkov hýš a tam sersku rýcna uknúš.
1: Kaša, ešte tak pšauje, neviem, kak derje, aber der Kotter rätselige Kurser bedeo ja hisch, schaut das denn am Pommerz, aber man schaut schon von Tomo Lusio jo Pommergasch, Pschitom.
2: Me obradu jo me tich Lusi, se pschascha me kötere Stau, kötere Pschätznascha, wenn i maju, a pen gleda me der Kotterige Kurser, wenn i be passovali, a pen groni me teke tem mögu uprobiro wasch, we toschte kubze, a gasch wam tos bedova, pen mogu wenn i tam westasch, a gasch nits pen pütter me drugu kubku.
1: Am jasem da jo teke Online-Kurse, ne?
2: To jo za tých ľuží, ktorých nemajú obžijen cas, abo bytle zvenka v Užice, te mogu tam teke se přizjavíš a tam dajú teke ceptarju, ktorých nebytle v Užice a te dávajú vúcbu venka online.
1: Nen to dajša nám pedaš vo nekutarich vieraškách, ve tom epšidocem po líše a ja cetam nieco ve studijnýho dňa, ten bužo novembria, a má KI ako téma.
2: Ja. Ja, ja Wosobinski se zajmu jom kötere Chance me dostan jome přes KI za našu kulturu a za sersku rec ale teke kötere čache tam daju a my sme expertu přepšosili. Ja.
1: Wisst ihr, Gisch auf Kronili, až teke za žiši, aber modostnach, maša pobytovania, coga tam bužo?
2: V nazemcem semestr je máme zase dva možinské projekta. Jeden mjazenárodne, my ježeme do Pelskeje na Rétarský dvor do Pšelepa, to laže pla Žilonéje Göre. Tam je smakanie modostných všakých menšinov, also Pelske, Ukrajinske, Vemske a Serske modostné budú tam a se zesnávaš z ich kultúru a rec. A tam môžeme retováš, vandrov was a Kulturu sesna was, also to buže se wie zajmne. A pen máme hüssi jaden nove Format, britne rasme sme psigotovali es kromatne s Stefanom Göbelom, jaden filmove workshop, a jaden tüžin teke ve nazumskich Prozni nach mögu modosne s ním s kromatne jaden film naži was a dogoto was, vet veršinskich knigvo až to, also vet ideje vet veršinskich knigvo, až to rezanie, až to kenca toho filma. Also to bude se vie také zajmne. Veni mögu šikne stupe toho filma, vania sobogotováš a doživíš.
1: Ta rezna šula, ta je ho v mistče, a viele zaredovanie je zavisče ho v mistče Chošebus, ale je vysčo také duce v regionie, v Lubinie, v Kalovie, Zimkomorovie, v Grodku, Prošemie. Tak vážne je to za vás, vašo živo, až v také niži hinži kurze, Peter Vajošo.
2: To je všavie, also napríklad máme tam také rytzne kurze, to je vážne, also za Pelsčinu a za Serbšinu, až to ľuže v báze, also na lanže, dajú možnosť namiestne tu sersku rytz, alebo Pelsku rytz uknúš, a pen máme také viele všetnosti tam, to je také vážne za dalidávanie viede, wo serskich zawis nach, wo Kultur je, wo rietze, also schückne Theme, kötterisch teluge tam gschermiersch, da su we zewem domoniske tovarist wo napschikwad we swem komerowie, aber we kalawie, aber samme we lubinje, also te pschidu knam, majus we je jützenja, apen mö, tak derje ak mörschno jo, pschigote jo mit tam, organisiru jo mit tich docento, apen, wenn je dostanju tam, te pschetnoski namiestenje.
0: A schückne Obschimiesha, schückne Kurse a Termine, namaka joscho w nowym programowym Zeschoku za nazymski semester rätsneje Schule. Ten Zeschok, ten tyżyn ujo, a bużo namakasz na wiele miest nach wemistrze a sewie w Schuli, a ninto jużo online. To groni je wiednica Uta Henschelowa. Dlejszu wersiu togo rozkrona namaka joscho na naszom internetowym boku pod rbb-online.de/zo. Oben.